0: Na treťom mieste je v našom rebríčku Hana Zagorová s pesničkou Řeka zázraků. Ten text je naozaj pekný a pravdivý. O chvíľu pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým The Communards, alebo britské duo Jimmy Somerville a Richard Coles. 2. Don't leave me this way.
1: Druhé miesto.

0: vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Príjemný pondelok s rádiom Regina Západ.